0: vielleicht ist auch scheiße, ja, oder vielleicht auch nicht, ach, was weiß ich.
1: Hej, rukuje to vidíte k nám. Můj smůj velínský druhá, a jež o vosom lid nesmůj rauaj. Ok, dvě cí, vůzača, ale nekak, já to šlo tříšivo, a musím pon, Jakub, já se nás prašo, a musím pon šipreli. Nix mu mojo, a vyzo, nix še vojo, nix mi myši, jo, roma, to je to total fajn. Dajte si lůbit, můj nekuji dopad.